0: Je me suffer zelo shavitat amar kama ani ba'atmi od nilchamet ze kvar tkufa shegam halev kvar lo makshiv
1: basof ze rak ani ve'at po basof hayom beshaket ba'oto